0: Posloucháte Rádio Student na vlnách 89,3 a 104,3 MHz UKV v stereotechnice. Přejeme vám jasný signál a čistý snímek.
1: Negative.